0: naporu, oči nevidím na tom malé kátora.
1: Byl znám vlastný den, malá nějaká
0: bepa. Mama na ty nebyla.
2: Mně málo to by měla, jak mohla, tak ty byla. To nedělo, kde chodila, u vítora, kde byla.
3: Staré duči, tvojte pěci, kusy, vodu, vyčo, nevyskal, ještě si tady stále.